0: No a smože vam zabezpečenie, kak náš čestnejší program odbeží, Milan Grojlich ma za nás přeladku.
1: No dobré ranie, haj rečný kučík je nám Sonja Vlková tún kruč z dovolá sobu přinesla. Náš reporter Beno Šota je dženca za sove zavodže na vopeče tún kruč pala Šnajdrec kuchnie tvarcové Vulky Dubrave. A za džeči máme nové vúdače Lexia, džeš bunžovo listové znamky.
0: Nimo toho zabírame sobie zatež s mezinárodným médiovým kempom, kotruž bie včera hižo pojezdčach téma pala nás.

0: Česač menšino do napo šestčich je, a to je vizo sredostanje čas za náš rečný kučik.
1: Rečný kučik v Serbskim rozhlasu.
0: Dženca z doktor Zonju Velkovi.
2: Dovolu sem se krasne rode při rice Luarie vobladala. Tute historiske tvarenja maja tvarsku vosibitosť za vopkađenje z deščikovi vodu. Sú to dekoratívne, zväčša kamentné vôje zmijov, čertov a hinajších potvorov z vočinenej klamu, z ktorých sa pri deščiku voda delelie, a to ve vistém odstavku odtvárenia. Nemsce rikaja vone vasošpajo. A kak serbsce? Direktný převožk jako vodu pluvak namakame na webstrone hornjoserbsce.de v novém nemsko-hornjoserbskim svoniku. Struktura slova vodu pluvak odpoveduje produktivnemu slovotvornemu modeli, ktorý znajeme z takých zestajenku, kajž prochsriebak abo travusičak. Z obleksu pak namakame hinajšu variantu. Menujce vodopluvak s vokálom O jako jazacem elementom. V obje svoje vodopluvak a vodopluvak so jenak tere jako ekvivalent hodžite. A môžeme čipni byč, kotre so v přichodže přesadži. Tola rádžu vám so tutých vulivaku při deščiku zdalovač, hevak skokuhač na kožu zmokneče.
0: To je dženský rečný kučik z doktor Zonju Velkovi.

si bědelky našistče a tuž klikneme se raz zromadně na našu internetnu stronu. Tam šako vozivíme vám kůžde týdžin sredu znova naše novosti ve obrazach, a tuž raz na datum naladače, potom vidíče a Dženca je zase tak daleko. Tuto týdžin zladujeme vize ještě raz do Horku na štvrté bier vo Nímske Dumperové mištostvo. Dále poladněme do Kulua, tam však pobe zatkula na svoji vosmi staci. Letoši je bič volejbulovie tury, to můžete si vopladač. Přichodný týdžin je potom předposledná stácia, a s tobom posledná stácia popronie tury, potom je jenom ještě vůlky finále v Miłoczycach. Vidíte našich novostčach ve obrazach týž ještě raz nekotré impresie putnikovania katolských věřivých do krupky, tuto šako je so minulý týden odmělo 48 modostných a 25 dorostčených, byš jako píši putnikovalo. A nic naposled, podáme se zromadně do rumunského, a to s serbským folklorným ansamblom Vudvo. Vudvo činio, šako jsou tam serbské rie a kulturu prezentovali rumunské. To všetko v našich novostčách ve obrazách. Poladajte tu už na našu app MNA Serbia, abo tež na internetovou stranu. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

Čas hač menšinu do šestčich je a nerozum, čo to přichodne prošli ako namovu, nie ráno, šajka kofia abo čaja dosaha. Ale ličba pivovňu v Zakske daje loni lohce vote bierala. Cie 80 pivovňu 2025 miachme, dosti dve menia hač 2024 Zakske. Tak ličby z jaskového statistického záriada, kotrož vozi vevo nitko k mese narodnemu dni piva, kotrož je 5. 7. augusta, a ja si myslu, že sa tu tiež od nekotroho škúli vosvieči, znano posiatoku, abo tak. Dve pivovňi menia to najprv raz z cova neklinči tak dramatisce, ale tiež druhče z jasku pivovňe Hej, Mria, cia posta mene bychu 2025 porno 2024 cirkunje. Cia posta tožno raz trochu vyša ličba, abo vele vyša ličba. Pivo deso miestim mene předava, mene pive, pije, ale runočasne kušte za produkciu stupaja. Dres stupa naprašovanje za nealkoholiskim pivom, ale to nemožde po mnóstve straty alkoholiskeho piva narunač.

0: 5 minčinov do 6 čiche. Nábožné slovo. Mađanca Jana Markova z Nového Vusča.
1: Od farja, ktorý si jara vážu, v svišach raz zadživajom na Ukrajine. Za pustne časem si predavzal za tam, či sa vo druhých ryči a súdži stajne dobro slovo za Božu. Akle pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, koci štebe přesčuja. Štú z nás je k tomu kmane. Netvrdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudia džejen a voľvorniši, zo sú rozmovy a diskusie, dále a bole jere. Nebe nám snad štivo spýtať, štomu sú uvinič. Je dovolový čas a máme trochu viace míra hačevak, tež nás šedný džen honí a napína. Popšime si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiuk dárič a nám trochu viace vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napřečo lohšo. Snáč to v dovolu celé jednoho je raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tež napřečo susedam, kolegam a druhým. Knieže, ščince mi grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiuža, zoboch viazal, že so váža, zoboch viernosť rečal, že so mila, zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožný svok nemá dženca na dolgu a zamovitosť či páčonské vosady Jana Markova z Nového Vusča.

A zpěvač a rývač dojde tiež k tutým titulám, kotrež ještě čakajá. Slyšíme dnes ráno Anne-Marie Brečnederec z Prošu Prémy Skranie. Tiež Paul Wiebe zpěvá vo svědče, kotrež na uvěstí. A do trawy podamy się zromadnie z Krzysztofem Mikwolszką. Netko se da menšino po šestčich slyšimy, haj, bereč smo pravi TikTok song Papatouaie, tak teda bera francouzština nie je ničo zazvo.

0: Bitte nasse da mir, du baranje. Heiner wische Schuli Sleppo, dam nit gönnerunje, prustninski mir, ne dam knieji sa so wukninska Atmosphäre, abschat euch mal, dann tut und tujin, mir sind harot ne mediowe Camp, wot dem Schakostsche, tschera hi schon aschich boies, tschachs wischeli. Jun psche wird us romatnie, mediowe Pädagogojo Studia Lucia, se smerjatzie, a so budjewa tscherio Projekta, sorbit, gisch spichuje Revitalisatio saretniskim siasko Trebin Sleppo Dživin. Na Camp je vopčela so serbštino vuknja co šulorje vyššie šule Sleppo a šulorje ze Česke, ze partnerského kubvanišča Gymnázii Polička z Pardubického kraja menujce. A každe čera našich pojezdčach již osvyšeli, mieru čera cíl, napšikvat nimsko-serbsko-česky rádiove přinošk a videove klip zestajíč, sijač, produkovač. Hače sa im to rádiovo? No, ja menju haj.
1: Hi, ja vítam jednu trojku, Adielu, Anneli, Hadanu, si vobdželnice prvního mezinárodného médiového kempa tu je Sleppo. Adela, ty si přijela ze Poličky, što by tu činíče? Adela, ty si přijela ze Poličky, co tady děláte?
2: Dobrý den, taky vás všechny srdečně vítám. Dnes ráno, jak už jste řekl, jsme zdárně se studenty našeho gymnázia dorazili z Poličky z České republiky do této krásné školy ve městečku polužicky srbsku Sleppo, německy Schleife, a společně s německými studenty se zde budeme účastnit třídenního mediálního kempu.
0: No tun přinošk, kotruž su tam včera produkovali tundre jeso rádiu, nimo Adele z Česky, představíte se tyž Anneli ze Sleppoho Němsce a Dana ze Smerčace, kotruž řeči Serbsce. V přinošku, kotruž je potekým včera tam frišne nastav, runěsče, no, krutky džel toho pola nás tu programě svišeli. V tuto medijovém kempě navuknu nimo toho tyž sami z kameru narávač a filmy produkovač, a tež vidia za sociálne médie narávač. Ale žaden strach, popudňu je potom tež v Sleppom tak rec redakcijský kunc a prúzdniny, a večerste je potom voľná zábiera na programie skupaniom a grillovaniom, aj práve prúzdninske. A to šo s cílom rečne zamožnosť, že vukmanieč a cudzie reče k tomu ešte přidatne navuknúť.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so.
1: Če mám netk adresu napisać? Prytku naprawo. A što napisam zady?
2: Na zadný bok tam, kde si písomne postru do lista tyknu a jún zalepiu, napisaš horeka svoju adresu. Znamenša so to husto tak čini.
1: A, der je.
0: Vítaj, taj.
3: Vítaj, Lexio.
0: Dobý taj dženca ešte na poštu?
1: Dys mi u listovu vopelku popisanu môj s golesom na poštu ječ, haj?
2: Máš ta listovu známku? Tu trebaš, herak list na pošče sila nepšiuzaja.
1: Máš ty jednu za mne?
2: Kupi moju na pošče. Tam list váža a ti potom praja, kotru trebaš.
1: Ja so z cyva nevuznaju, Lexio.
0: Nevadzi tadejo. To dženca ešte niečo navukneš.
1: Tak da sú tute listové známky nastali, Lexio. Môžeš k tomu nešto riec?
0: Ráde, haj. Listová známka nie je ničo druhé, hač do pokaz, zo je od posla lista poto zapvačil. Poto reka pláčiznú za transport lista. Nie doby to inak. To dobieše přijímo poto zapvačič. Potom zo so stroneli čachu a zdálenosť trochu vaše.
2: To ryka, zo so poštovnice do listu ladali, zo bychu strone ličili?
1: Strone ličili? A snano tešče čitali? Ne, to ja nebecu. Zo poštovnice do mojo lista ladaja.
0: Tedy nebie druheje možnosti. Tuž to ľuďom so tak dješe, kaj štejbi tadejo?
2: Aha, až tu je potom voko ruška přišu a to zminil?
0: Jenželčan Roland Hill. Vun je namietoval, zomil so po cilvej jenželskej jednotný poplatk zaviesť, odvisný od váhy lista. Mimo to je namietoval, zoma portu přeco odposla plačič.
1: A jako dopokaz za zapvačené porto dostachu v obrazk abo cedlku, iž zlepiču na list, abo?
0: Tak to bie, tadio. Tym bokomiku bie listová známka zrodzena. V liece 1840. Na prenej bie Queen Victoria widzieć, tedyša kráľuna jenželskie.
2: A kajke by to nemské?
0: Nemské zaviedzechu listové známky 1840.
1: Na maminoch listách tak riane písan v obrazky, jako listové známky husto nevidžu.
0: Máš pravie. Dženca je Jane a menie listových známkov. Ráde užíva sa barcode za to.
1: Aha!
2: Nádiomne sa rozposlanie listov a poštových kartkov v obkova.
0: Tým dybku smieme byť čipní, kak so to dále vúbiva. Dánskej je státna pošta svoje poštové kaštiky otvariva a s roznošovaním listov přestala. Dokelž so všetko viacej digitálne rozesčele.
2: Vopravde?
1: Jozefina, poj, to by môj na poštu.

0: na posednjiče. A Milan Gojlič je zase obšimni.
1: Policija z G.
2: Nevedro je včera večer o sebe v onim kraju zakađalo, jacero štome je povalivo a droji bichu nakvilne povođene. Kaž Vukovanska centrala zdjeli je v Habrachčicach štom na domske padnu v vodovih Hendrichecach na Milinovod. Dalše čežišćo nevedra bie kunči na Vukovo Mužakova a bieve je vode. V Mužakove je štom na parkovane auto padnu, zraniju pak so nichtu neje. Ve Vojerecach je punželu muž policisto narečal, kiš bichu tam rune nadroze popuču, při tym zvěstčichu zastojnice, so z ruskeje pokađaceho muža z vukazom zaječa pytachu. Supola neho namakali zabijak, nimsce šlakring a teleskopovi ki, kiš nesmieš pesešeho ve zjavnosti při sebi mieč. Penežnu pokutu, dla kotriješ muža pytachu, von nemožeše zapračić, tuž su jeho dojastva dovezli. A v Voslinku je punželu poponju peča 20 let nás autom znezbožíva. Najskere by sobše jara na displej v auče koncentrovava a kšivicu skomžíva. Je doštoma zajeva a auto sobše kulí. Žona so zrani, auto dobiahu vod vlec. Škoda 5 a 30 000 €.

0: Jena posed mich.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kajž koncern z Žili investuje prinim kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnů má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s vůným sedvom v Praze. Po celém světě dživa za ňu nědže 14 000 ľudí. V Budijskim Žonopovom muzeju je turistické towarstvo Budišin zromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženje zahajivo. Hač do konca mesaca skičia zajímcam ve 14 hostčencách, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod heslom tak svoji domizna vobdžili so tež serbski hostčenc Velbik, mez druhým ze svojim klasikariom ze Žonopove polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na kart. V gmene Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzankneva, převozme inženérská firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrechí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokež dotalne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, dobieše so nové nadavok po civi Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun dotalne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na dalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 dzieci adoptovali v zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za statistiku. 16 dzieci je konc lieta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie mejachu zariade doromade nimale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravič. Na naprašovanie MDR serbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či komerne ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť tak Telekom. Ište procuja so vôšie dovolnosť če zariado, tuž nemôža ište žaden konkrétny termín pomenovač. To bych je povieste, keď namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne je ište zdiela pomočeno dženca, vybiju dňa, pak smijeme veľa slunca, poponiu a večer tu a tam značtež nevedra, cíce či do 5 a cíce či stopňu.
0: Na pučach a na drohách je dále všetko ok, v našom koncu písače nám rád, jeli zase to zmení. Pak přes našu app MNR Serbia písače, aby nám pojesť nárečiče, kýba tu do Budušina zvoniče. Budušin 7400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.
0: A mysliče na to, tuton týdžin so vo sebe veľa bviska. Ďaršče sa tu už na každý pak na předpísané tempo sme vo sreč tak menovanie Speed Week.

0: Přinžeme k našim pokývam. Muzeu zapadnie v Užice, tam smieča si dzieci juce od dvima do na po štyrioch, to vopladač to ševak nikto v muzeu nevidzi, preparácii sku džimoniu. Tam môžete vidieť, kak sa zvierata preparuja a sa za viedomostné dživo takrát spříhoduja. Dženca je čornom gumcu za so kino večer pod hôjom nebiom, dživiečich pokaza so film Therapie für Wikinger. Samstnem času jutze, potom das Kanu des Manitou a piatk LOL 2.0. Čvonojo domovinskie skupiny Pančice Kuku nech nezabudu sa přizivič za letuši skupinský vulit, kýž bude trehakle 5. septembra, ale přizivič môže časa jenošišče hač do dženznišeho 5. augusta. 5. septembra pak potom na skupinskim vulječe, tam dojedu se najprederaz do Vázovského domu Zelaria a Smolaria, potom k Bervodskému jezari a do Vulkodubrovskie Makarečiny je hity. Za čvono domovinskie skupine Pančice Kuku pači jezba 5,000 €, zaušitkých kocich ceča sa rade přidružič 5,70 €. Inkluzívne sú takrát všetky zástupy a vodženia, každýž jezba s čomom, jezba s busom a vobed. Na knižnú premiéru prosí jutce do Smolerec knihovne Milan Rábal zromadne s ilustrátorku Petru Švárca. Ona ste zestajivoj knihu Dotkania. Jutce večer potekým na po 8. knižná premiéra Dotkania. Zromadnie s autorom, bez malarec kniarni do budyženia.
1: Zasa som samá, što ty činíš, prašam sa, či píšu. Bolí mi rana, tak stúje na štebie mieš, čo by prošiť, co na riečne, lepšie časy, to levem, nie sa tu

0: Runie sme již dorečili vo svojbnom závodže minúci vo Schneidritz firmie ve Vulky Dubravie, ktoráž tam kuchne individuálne zhotoví a vo dalším závodže je Milan Dženca ráno v nujnách čítal.
1: Vo čím, co Dženca ráno rieči a to čítame v nujnách.
2: Zmierna generáciu v Budišine mák se cpekárňu v mieste netko syn Sebastian ze svojej partnerku od staršího převozme, písaja Sakske noviny. To je štvrtá generácia pekárskej svojby. 100 cínače let mák se cpekárňa hižo Budišine je, dotaň

0: Akaš přilubene, přizvisa netko, Beno Šota.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Hiže od leta 1998 existuje Schneidritz Award za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskrije mestem podsovi serbske Vúžice znate, vizo nimo druhých kuchnetvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchne tešak maja džen a jace funkciu. Hač smysva pona, abo nic doma kuždu sam za sebe rozsudzič. Beno Šota je tam dženca pola Schneidritz popuču. Beno, kak môže se teku celé moderné kuchny představit?
2: Hej, víš, že to taky celé moderné kuchny, já steju, já budu vězo na mojich kmanoštách, co dělá, co budu to šotej mu porádu užívat. Například, všimni, jo, tak znajdeče takovou vůlku vok ponuje, no, to taká vůlka ponuje, poukulováte, a když je tu nitko tu nutstají opročit, když tak poukulováte, jo, jsou ty kachle spadat, když možná to nutstají, štuž ráda s vokom dělá, může opročit taky kachle zač, to potom rejne nutska leží, ta ponuje. Podle, hej, to je taká blachová ponina, Michal Kubic, šéf závoda, začal ona, jo, to upada za mne, kajš, ne, prima raz za čupo džaržena, abo teki nešto.
3: Ne, to je eigentlich teki mal exot kuchni, to je teppanyaki grill, sozusagen, jo muži mjaso, zeleninu, a teki nešto, hoka grillovač, jetzt muš ti čupo džaržeš vizo na tej, ale prvnim reži za grillovana to
2: je. Za grillovana, vidi uko doko, a teš teki užobene, jo, jeli najskere ta juška odbeži, to voli odbeži, za se to odpopane, a ne beži pod svoje kuchni. Kaž prane, moderna kuchna, me džeme dale, deš mame teke indukcijske kahle, mestem najskere kužde makeš novu kuchnu tvari, ale nesem večer, za možna tih teš grillovač, to maš teke vosebite, te pravi vas, haj ponoj to je, kodoš hore staješ, a ta potom oprođe, tak jo, mislana, za možeš potom jasno nuc prožiť, a maš rene grillovane. Vobročime so, na štenu, ja menim, mestem je taki barovar, jak neje vece ničo vosebitevo, to ma najskere kuža, moderna kuchna, mestem Nucka, ale što iš je, a to je to prašenje, je to rune taki trend, kaž mi ju zade vidíme, my máme taki honač za vodu, kdež môžeš nastajeć hač zimna voda, varjaca voda, abo voda samo, kiš je na ich piču, kiš má puchoky sobu Nucka. Môže otvratniš, beži voda?
3: Pojď to zvratneš,
2: a nik ty vidíš, hej, čeho nesvědčí například, hej, horca voda, zimna voda, a co jsou?
3: Zimnu vodu, minerálnu vodu, to je šo z jiné app, z sendiom.
2: A to můžeš šo nastavit z sendi?
3: Nastavit, hej, jinak to nejde.
2: A pod můžeš si, když prane doma, tam, když hova kvopokuješ, můžeš si tvoje pitnu vodu vonzač, tvoje minerálnu vodu, když si to mít. A potom, když prane, já jsem pravil znovu barováraku, já půjdu raz dele, já jsem děnca nešto celé vosibitou viděl, no, tej situácia máš starou kuchňu, a chceš ju ponovič, si chceš nové mobiliálovač, abo nové věce k tomu zatvarič, a například taký barovár, jak nemstvo, oni praje dámvka, kotrž tak je, ketro moderné, kotrž se rádi užívá, tež za zeleninu, za neple, myslím, je, a můžeš s nimi varič, to šo, ale když nemáš jace místno v kuchni, máš jenu dalšiu možnost, a to se tu první raz vidíš, to jo?
3: To je tak reci barovárak ve fašku nůzka zatvarené, a to můžete kuže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tu možnosť si jeden bavovák nejaké vodič, čo všemo zatvoriť žač. Tu môžete do faška zatvoriť, kus mierne miestne je, ale jo, eigentlich je na super idea a aj to všetko bude trend vole, tak nešto.
2: No ja ty vidíš, to je vopravo, že tých vysokoští to od horek a potom vysno to viac nuc položíš. Máš to na tých vysokoští, že môžeš to dere vonzač a máš to fašku zrumované, začíniš, fašk nucuneš a nič tu nevie, že máš taký barovár, jak tam nucka. To ešte ja videl nejsem, a keď prene, že bude to všetko užívač mu, to ešte bude najskýre veľa knie čítač a veľa naukneč, ale o to ženca najskýre nejde. To ja ženca na jednom dnu nebudu, ale všim zaujímavé, što je všetko také technické, tiež možné, što sa hodí šesadžič, ale što maja heva kýšte tu do dživa, nimo takých kuchňov, o tom ženca ešte došť a na došť rečíme.
0: Jeli chceš šiet tute mašiny zatvorené meč, no to trebaš najskre kuchňu, kýž hač to dobrý je stvvedže. Telko ideju, kýž so stajne dále vobývaja. Beno Šota je dženca v firmie Kotraš kuchne tvári ve Vulky Dubravje.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Bedl na osem je Beno Šoto za pohodžiny tu zase svišime.

0: Rečnik učik srpskim rozglasom.
1: Učenca s dr. Zonju Velkovi.
2: Dovolu sem se krasne rode při rece Luarie vobladala. Tute historiske tvarenja maja tvarsku vosibitosť za vopkađenje z deščikovi vodu. Sú to dekoratívne, zväčša kamentné vôje zmijov, čertov a hinajších potvorov z vočinenej klamu, z ktorých sa pri deščiku voda delelie, a to ve vistém odstavku od tvarenia. Nemsce rikaja vone vasošpajo. A kak serbsce? Direktne převožk jako vodu pluvak namakame na webstrone hornjoserbsce.de v novém nemsko-hornjoserbskim svoniku. Struktura slova vodu pluvak odpoveduje produktivnemu slovotvornemu modeli, kotriž znajeme z takých zestajenku, kajž prochsriebak abo travusičak. Z obleksu pak namakame hinajšu variantu. Menujce vodopluvak s vokálom O jako jazacem elementom. V obje svoje vodopluvak a vodopluvak so jenak tere jako ekvivalent hodžite. A môžeme čipni byč, kotre so v přichodže přesadži. Tola radžu vám so tutech vulivaku při deščiku zdalovač, hevak skokuhač na kožu zmokneče.
1: To je džensnýši riečný kučik s jazenem dodom spokivom od dr. Zonje Velkovie. Česač minčinu do napu 8. Dobranie.

Anitko, podamy so raz do Italskie, tam mianujcy poprachuje haje dolat za wiatrza, acz 5000 przybrio hi kupanc mistroja ta krec, nitko staraja sobie w osiebintym projekcie ječi, o to, za przykupanju w Srednjem morju nichtu nie zboži, w južnoitalskim regionie w Apulii je leca w leču prini raz 12 jetych za to zamovitych sobu zasadženich při příbrjohach, so bychu tam v núznych bádach sobu pomali. Oni bychu v spěšných kurzach vukubvani a smieča netko tak rec tam sobu vupomač. To funguje tak ráno, jedu z jastva sem na příbrjo a potom večer za so ročo. Je to taký projekt za resocializáciu. A kaž môže sami reknišu italské novinie, kotrož je Nemská novinárska agentúra převožila, oni praja po telko letách, v kotrož sme netko v jastve byli, čujeme so prvý raz pravie vúžitni. A netko z Italskie na Gran Canaria, a to zromadne s holaskami.

0: Jena po 8.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchliny v Našecach pola Budyšina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizne produkovač, perspektivy chce tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje v prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnů má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s volným sedvom Praze. Po celém světě dživa za ňu nědže 14,000 lidí. V buddhijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budyšin zhromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženje zahajivo. Hač do konca mesaca skičeja zajemcam v 14 hostčencach, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie s Žonopom. Pod hesvom tak svodži domizna vobdžili so tež serbski hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikariom ze Žonopove polivku. Tež v Rubilčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmenie Bušice má so koncept za vodvodu předživač. Kajšie gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženérska firma z Budyšina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie buščanskej gmene z Milinu. Dokež dotálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieše so nový nadavok po celej Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun dotálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v Boščanskej gmene na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budyjskim okresu sú ľudžo loni 14 dzieci adoptovali v zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 dzieci je konc leta v regióne hišče na přiuzače do novie svojbe čakavo. Za nie mejachu zariade dohromade nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania nitko so hodža cu ležonosť čve nebečanské gmenie namakava. Tam môže antenu za mobilnú telefónu sič připravič. Na naprašovanie MDR Srbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či kormiane rancu techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič ve nebečicach a na vokolných drohách má so s tým polepšič tak Telekom. Hišče pracuja so vo všie dovolnosť če zariado, tuž nemôže hišče žádne den konkrétny termín pomenovač. To bych upovies čekíš na makače tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne ište zdieľa pomočeno dženca, vybijú dňa pak veľa slunca, poponiu a večo tu a tam snač tež nevedra, cíce či do 5 a cíce či stopňu.
3: Kečpuče na až 4 smier zorecme s Hermstorfom a ohonom tam sa so vopkat trochu kopi, 15 menšinu treba, čo tam nekak tlie.
1: Serbský rozvoz.

Часач менчено пана по вас михе, а ту су дальше покивы. Što je aktuálne vúdače vúľadka zaiš v sobotu skončil, žáden problém, namakače je tiež v ARD-mediatéce. Čvonojo domovinské skupiny Pančice Kuko nech nezabudú so přizivieť za letuši skupinský vúliet, kýž bude sobotu 5. septembra. Jezba povedže do Vázovského domu Zélaria a Smolaria k Pervodskému jezeri a tiež do Vulko-Dubrovskie Margarečine hity. Za čvonu plači jezba 5,30 euro, za nečvonce, kot si špacieča přivšim sobou ječ, 5,70 euro. Tutej plači znoš sú všetky zástupy sobou podľa a tiež vodženia, jezba s čomom, jezba s busom a tiež v obiet. Přizivič môže často za túto jezbu jenošišče dženca, bola čvonu skupinského předsedstva. Za kreativnú dživaničku môže sa holce od 5. letníka sem v serbským kubvanským središču Lipa smerčace přizivič. Júca a zajúci šimenujce stane od 9. hač do 2. maj cedža tam zromadne paslič. Popvatk za vobajdni v učini 30 euro, za jeden džen vieza 15 euro. Přizivinja přijmuja sa serbským kubvanským središču Lipa. A Smolerec knihovne predstaví so júce večer nová kniha, je to premiéra knihy Dotkania, tiež autor Milan Rábal je podľa a zdobom tiež ilustrátorka Petra Švarca. Júce večer potekím na povosemich knižná premiéra Dotkania Smolerec knihovne. Nitko je Malina Matikec na reče a potom zase Beno Šuta.

0: Stibedlkina osam je.
1: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Jeli planuješ runje dom a svoju kuchňu s tým, či to miestem filmy hižo s CD v obrazami činia? Haj môžeš hižo pretať svoj kýžasti, si vobľadač, kak bude kuchňa nevúpadač. S pomocou kompjútoru je sa tiež také plánovanie kuchňu jara zmenilo. A to sú tiež pola šnajdrec ve vôľke dúprave, sa budú stali. Beno, ty sa tam dženca popuču, vo tým môže oni zaujesťe veľa povedač.
2: Ohaj, a dež bola na menetko celé ročo na započatky. Ja mám jen krásne foto, Jule, ze Strabantom na dvore. Kšešťan Schneider, už to sú vaše započatky boli. To je uproč, vidíte, keď hnom každý to znaje, uproč, že Trabant na dvore, betongu, dvojo, zade, drevené rota. Dživorna, tam bych u vaše započatky.
3: Ja som sam, so ze samostatnil, to bych môj veľký son. A jen Trabant, die Treppe bau, tun sie erst über sam Wupstarat, so wie am moje Posuchowana, Poskicic, moim Kupzam, hasim Kojaki Repauer, da bin ich neu, zelle Brini, Dio Spotschatk.
2: A to bische, Dio, tschau, was haben Sie gesagt, da dolno, da haben wir das Mutti, wo Brodje Rates Kreise, wo Brodje Stuis Bullisch, ne, da dolno, schießt, so ist mir dagegen nicht, da Chinic, a potom jest to dalej wujo, no, muss man nicht, pola Kuchnio, w stejme zelle moderne Kuchniach, a przymni leży, jotisch jena Zedla, gaś tu to denne, naiskere Zapoczeli, to je, hej, to je Adwai, Ulkost, a tam je, vidí napríklad, to je nie je na kuchni, ale to sú tiež mobiliárky, že narysované, a to nic s kompjútorom, ale čo ešte s rukou malované. Je to tak, za začiatku tie bolo, že opravdu šli kupcama a s nimi malovali tú kuchnu?
3: Musíme, tak rec, tu le papieru, milimetrské papierky, a sme s vojníkom a dýrkumiom tie kuchny rysovali najprv linky a dibu jen miu potom jen vôbas vôje voto, potom je to tak menované CD rysoval z ruku na jen biopapierku, predáč sme tu kompjútorský program dostali a užič môli sme to z ruku činili.
2: A dženca šo CD v kompjútoru, ale teda opravče s barbienčkami vidíte špundu, ano, s brúnem, ano, tam bude, kdež bude stav, te kamore, také svetlo, žoto, brúne, čirovane sa brúnska opravče, kaj ešte potom dobi tiež požiš o upadač. A to však je potom tiež dživo, z tých rysovánku, keď máte z ruku namalované, to potom tiež přesadiť v tej rumnosti, to zaujšte, haj, trošku komplikovanejšie, jo, ale inak prejene, dženca digitálne, jednoduchšie, potom tie míre si tiež zase vondač, že môže jen to pohane zatváriť, alebo nie, ten digitálny svet, potom tá úľka lepšina bola v tom?
3: To však už skúšo, čo? Úľka lepšina, jo, so jen, tak menované špajkomédium, ha, všetko zase môže tam zapšímť, ha, se ništo von skoku pýtať, nikotre miere, kýž sú trebné, ha, kontrolovať.
2: Kaž prajene, od 90, potom 10 los s živom, a to, kaž prajene, přes celé let 10. To je to prašené, što je také doživé, to mi je nová veľký kuchňa, jen druhé zadvieloval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchňách, aby dešne sa prezentoval, što ščo doživé, tých cia po let 10, tak môžem to rec.
3: Ja, veľa, zadvieloval som sa tému, musíme dovolu boli, ha, telefon klinka, ha, Šinže na cúza, en cúza vôz. Poľa vás v Bokne je na autosti v závode, v obkode. A ja som si musel túto sebe nejaké knohy mieť. Som zazvonil na Sobodževača, poľa nás, keď v Dúbove bodli, a tu mrajšie to trechy. Tam jo, je na auto, vám do obkoda zajevo.
2: Tam auto kuchni stoj.
3: Je na auto kuchni stoj, tak rec.
2: Tak môže to rec. A jedna skýra, tam im nímaš a mierne dole poliace. Rune, když im všetko začali, když im samostatné jo.
3: Môžeme nedom domo jeli.
2: Aj tak sa môže to predstaviť. Ale kaž prajene, cia poli desatky a ponu jen mu, ja neviem, sano vodechne, když im to do modých rukov všepodal. Michal Kubič, dženca ráno z Noričov s nami, to je tu následník od Kšeštana Schneidera. Jo jen dole za tým pýtal, jo, so nešto, hej, kaj jen tako následníka namáka. To je vizu tý šetste češ, jen ta cítiš to do rukov dať, když jen tý snano sám praj, ok, to sú te pravo ruky za to.
3: Najlepitla, jo, šetce, když jen od svojbu niko namáka, když do jako následníka, ale moje děti a nučky jsou zastarané a jinéše plány mají a jsou měli. A to jsem se doba musel činit, já jsem zajedošt, jsem započal, jíze šet 5 litami. Snáno bude to nikto vše uzač mu, když byl na nás z nohy, že 9. když se uznaje a k tomu se to přispěju. A to je Michal Bůh. A to jsem ještě 5 let, tam jsem se ho prašal. A co to přispěje? A unajpravil. A potom jsme započeli 2,5, skoro 3 let do životvač.
2: To však je tež divo, to robím sa tež zádivať, že tých celých procesov, čo v tých aktách a k tomu súšia tí celých stavíc, nebo vidíme tež tu, kaž pánu mače, takú malkú kroniku i ráno obraz, přepodáča, to byše potom loni, od januára Michal Kubic převzal túte Schneidrec tvarené kuchnu, ale nic jenom kuchnu, kaž tež praxe, tak než to tvaríče viace, šošte sú také typické mobiliárske vece, ale to sú jenož niekde nikotre vece ze stavíznu a opravdu, tuta kronika je tak tlustá. Ja som videl z Lutopča, přetvor domu, potom prine západné auto, také niečo, přetvor tu v Vulke Dubrave, ktoré ešte bolo paralelne, kde sú to dále kuchne poskyčili. A to šo sú oni doživili v tých let 10-kách a netko, kaž prine sa přepadovať a môžeš rukov. A môže, to môže ešte netko odpočneť. Kus pomáč, tak je, od kšeštena Šnajdera, zašte kus tú sobu pomá v Vulkej Dubrave. Ale potom môže to, kaž prine, dať do rukov, kýž to budú dále vešť. A što ište všetko tu čina, v pince bez druhým, potom večíme Božišo.
0: Beno Šota je dženca do staviznou pokuknou závoda, kotrž kuchně tváří ve Vulkej Dubravě.
1: Serbský rozvoz popučů live na Sčelaku.

0: Bečminčino dôsmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Jana Marková z Nového Vusča.
2: Od farária, ktorý si jara vážu, svišach raz zadívajomne v Ukrajine. Za postne časem si predazal za tam, či sa vo druhých ryči a súdži stajne dobro slovo za Božu. Akle pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, koci štebe přesčuja. Štú z nás je k tomu kmane. Netvrdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudžo džejen a voľvorniši, zo sú rozmovy a diskusie, dále a bole jere. Nebe nám snad štivo spýtač, tomu sú uvinič. Je dovolový čas a máme trochu viace míra hačevak, tež nás šedný džejen honí a napína. Popšieme si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiuk dárič a nám trochu viace vúľkomyslnosti. Snáno je to cúzem napřečo lohšo. Snáč to v dôlu celé jednoho raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tiež napřečo susodám, kolegám a druhým. Knieže, ščíncem je grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila. Zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožné slovo k nej má dženca na dogu a zamovitosť či páčonské vosady Jadwiga Marková z Nového Vusča. Jana Marková.

0: Česač menšinu do napodživie Čechie.
1: Polícia z G.
2: Nevedro je včera večer vo sebe hornim kraju zakadžalo, jacero štome je povalivo a druhý bych nakvílne povodžené. Kaž Vukovanská centrála zdieli, je v Habrachčicach štom na domské panu v vodových Hendrichecach na Milinovod. Dalšie čežiščo nevedra by končí na vokovo Mužakova a bieveje vode. V Mužakove je štom na parkované auto padnil, zraniu pak so niče nichtu neje. Naležonosti firmy blízko Budišina sú paduši pokradnili jace hač 60 kaščikov s prôznymi plastovými blešemi a 200 posta dalších blešov. Škoda padústva a zadobyvania dohromade 60 euro. A v Voslinku je punželu poponiu 25-letná s autom z nezbožíva, najskere by so přejára na displej v auče koncentrovala a kšivicu skomžíva. Je to, što ma zajeva a auto so překulí. Žona so zraní, auto do běhu odvlec, škoda 5 a 33 tisíc euro.

Kotka pod Sibirlki nadživečje a buč vitana v Užica, to šako prejme vam ti štupala nas nasčela kukujšte rano, ale to ti še enoš takrat svišiče, jeli pola vas doma radio funguje a s tem pola dneme raz do nahajavstva, nevim, do smerđacije, do piskec, do vaska, do rožanta, tež do rajbic, do smičkec. Hej, šuče tam, vokom ikne milina nenže, respektivne zdjela jenoš jednotlivih domjacnostčah nic v Ralbicach, napšikvat potrichi to 140 domjacnostčo, v Smerđaci 77, a v Smičkecach jenoš 12, respektivne potom išče raz 80 cele rozdjelne potajkim. Ne potrichi to šitke domjacnostče, ali jenoš jednotlive čeho tla tu kvilu tute mylenje z milinu dawa, to nam nisu muli rec v zavodže Sachsen Energie, dokvadniše informacije potajkim vokom mikne išče k tomu nimamme. Nitko pak přinžeme k našim pokivam, ja se nadžijam za tých odpovedných sach nas nitko přes livestream svišiče znajmenča. Dženca, môžete so vobdželič na cíle vosibitým poskytku menujúce na kynie pod húvom nevijom. Dajky maja dženca čornom gomcu krabatovým vynie. Dženca večer 9. pokazá so film Terapie für Wikinger. Samsnem času júce potom das kanu des manitu a piatk lol 2.0. Čvonojo domovinske skupine Pančice Kuko moža so dženca hišče přizivič na skupinsku jizbu. Tuta pači za čvonu skupine peča 30 euro, za ušetkih dalších peča 70 euro. V Smolerec knihani predstaji so juce večer nova kniha, je to premiera knihy Dutkanja od Milana Rabala. Milan Rabal venuje so tam basniach svojim koreňam a svojemu rodnemu miestu, serbským basnikam a serbským molerce Hanse Kraucec, svojim doživeniam ve Užice a svojemu počahy k ní, dotkaniam tajkoho a hinajšoho razu potekim. Český basnik, spisovateľ a prevožoval bydlí a skutkuje ve Varnočicach a je 12 basnických zbierkov a knihov vozivil. A jemu je so tež, že mi to domovine spoštivo. Juce potekim knižna premiera s Milanom Rabalom na povosmich Smolerec knihami. Tež lice zaso proša biosférovým rezerváče Honio Vúžiske Hola a Haty v Stroži na kinovečore v Liču. Kreni dajky je 5:00 s filmom Ganzer halber Bruder. Česač menšinou, dođi večistem je.

0: Zamožeme to tež napřečo susodam, kolegam a druhým. Kneže, ščincime grad pokoja a mira. Zoboch lubuval, že so hidža, zoboch vodaval, že so kšiudža, zoboch vjazal, že so vadža, zoboch vjernost rečal, že so mila. Zoboch svetvo zasvečil, že je čma.
1: Nábožno svojho k dnejmi je všedženca na dolgu a zamovitosti Bačonské vosady Jana Markova z Nového Vusča. Pěč menšinu, dočiveči s tým je. A tohle je náš poslední titul dženstnějšího rania serbským rozvosu. Frank Vesela zpěva Gajka Radost. Čo Gajka Radost, čmí bě vás dženca zase do dňa převodžeč. S vami štartovač.

Tokio do Togepak, som se ochve žovaš, spasujúci u muziku, při takých tropických temperaturách, šökne trebame muža ze snega, spiva Reichenbachovec, Wiebke.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ovo vaš Žižec Sebastro.
1: Celského programa.
2: Ljubi Žiži, oblikaš se tek rad rednu drastvu a obživujoš se rad ve špigelu, ve gledavce. Dajo tak mja se zvedetami tak, ak jelgin na svoju rednost gledaju, ak su jelgin marne. Taka jo kokoš Katarina. Pritom pak previži vesebne pasle. Suhajša.
3: Kokoš Katarina. Kokoš Katarina je redna kokoš. Nejskierej samo nejrednejša u paprotovych nadverje. A kokoš Katarina je pilna kokoš. Všedne njaso redne brune jajo a povežejo to šeknem drugim kokošam ze svojim vesebnym głosom. Žinca pak njejo kokoš Katarina hišči svejo jajo zniasła. Žinca gade notne do mesta, aby sebe kupiva nové škernicky. Mjaze kokošami ga se hulicujo, až co jadno kurietko se ženiš. Za taki svežen treba samo kokoš Katarina nové škernicky. A napšaudu na barlínskej droze předavaju redne kokošine škernicky. Kokoš Katarina jo se južo rozsuživa.
4: Tošte sebe kupim jo, tošte deje to byš. Zavisče mi te druge kokoši obživuju, gaš se takih vesebnih škernickak vrošim na paprotojc dver.
3: Boško, pak dej se kokoš Katarina čošku do skerničku nuskaš, dokulaš su je kokošecu kšocenku přemauche.
4: No, kto chce byś rydny, ten dej teke myc pičku šerpješ?
3: Kokoš Katarina udajo se na drogu domoj. Te rydne cervene škernicky pak ju viecej šišče, ako jo se to mysliva.
4: Pok, pok, pok, pok, ach, to teke išči. Musim ga zauca sa doma byš. Nisam išči žinca išne jajo zniasla, pok. Pok, pok, co bužo burik jan groniš, gaš to umarkujo, gaš pak dali ta kromjejom treba mišći dvujcicko. Nejlepe bužo, až z nekim sobu poježom, pok, pok.
3: A južo stoj kokoš Katarina pšidroze, a žarže svej škropate palc do pevječa. S tim co pokazaš, až caka na njekogo, ketariši sobu vzejo. A nje trajo zevšim dvujko, ako velike svetvo medre auto hustanjo.
5: Na kneni, žoga coš v takih rednih, cevenih škornickah.
4: Pok, pok, domoj, nani spišni domoj, som sebe kupila nove škernicki, pok, pok, pok.
5: Vižim, vižim, nam dušu redne.
4: Jo, a pšitom som se pičku opezdžila, nin to musim majsnje domoj, vega ješo šo da me jego smira, pok.
5: Se vi, redna kokoška, se vi, až to getujom.
3: Šofer svetvo medrega auta jo zazdaš im nagledne knjez. Z velikeju svensneju brilu seži zaveždžidom, a na rukoma mači nije. Samo stiri perščenje.
5: A žo, jo tvojo doma, mora knižnicka, jo liš a smijom so pšašaš.
4: Na dverje, na rednem cistem dverje, sme tam žaseš sočov, a sme šikne pilne kokoš pak.
5: A redne zrosčone, ako vižim. Byt křídliškami chová se závěsče rýdny kus kokošinego měsa.
4: Pok, co to ulicu jašo kniz, kniz, njok vám uáša pšelíc rýdne auto, to groni dym notně, pok, pok, mi byla špatně, neskere som se přejedla, mi byla samověgin špatně, ustaň čo, aby mogla pok.
5: Na, potom gledaj, až byłaš jasno zase lepiej. Tam, při krycku ustaňom, ale chvataj, dvojko nebužom, cakáš.
3: Jano, dere ľube Žiši, až jo kokoš Katarína hešči zauca sa upytnúva, až jo zaliezva do paslu. Ten nagledný šofér gajo byl knies Velk. Zvestosču by ven kokoš Katarínu pesval do kokošeného nebia. A kokoš Katarína nikula viecej nebe v svojich nových cervených škernickách dognava na domacný dver. Tam teke věci nebe všedně pilně dalej svého jajo zňasva.
4: Jak som Jan Megua tak upabiš? Naša kokošina mama ga nas přeci napomina, až nesmijeme nikomu do auta zaliz.
3: Jano dere, až jo kokoš Katarína veľkoju v sliednem oko gnušu ubiegnula. A v přichože se zaujesče nikomu viecej do auta nesednio. Zľubione.
2: Jo, nesmijeme nikomu do auta zaliešť, to sme žince uknuli. A to jo zľubione, nicka, žiši, šiknem kokoškam, vám, ľubi žiši, žicem šošaredne fériu v žijen a až to vyčeko dalšne zvierece šojenko vyče na vás caka.
0: Raz, dva, tři!

Jo, a ve našej muzice týždňa vás prevožujeme ten raz ve vašom dovolu. Česká band Knácky svýši žínca domovnícky dovol, doma gajo také neredný. Všakná zásobu veste již jadnore sled k familii do staré znaté okoliny. Stará znata okolina, to je za band Morava. Zase

0: kožecenja.
1: Pečkojc Marija z Brezok i sveši žinca svoj dva čižaste narodne žen, dla toga, kši vam učepne gratuliro vaš přijašelki a přijašele vesneje domovinske kupke. Do přihoda žuce vam šoto nešlepše vele strovošči a jasovošči ve přiducem živinskem leše a aby se šikne predk veze šaražili a covanja doponili, a v tom slednem ninto hršebuski žišice muzike spiva, nie dejš žedni zgubiš še tvoje cuvanja.

Vice jacare vetvorilce ve sarskem domje v Heševuzu Nova Ustajenca s titulom Vůžiske grajkanje s barvami Lausica Farbspiele. Umělcoka Marita Vopsa předstejo svoje milbe s vůžiskými také sarskými motivami. Muzikalisky obrubio vernizážu Kupka Drevianky vjacare zikar šeščich dělí tam byš. Jo, to je byla mě jasledná informácia za vás, žínca. Vice z mého Diana Šejcova věci za vás. Mějšo ušči zpětobne vedpůdňo a rydný jacor, tože co vám Anja Kochec švácová.